Jak se svíde rozke stále od mě furt op, i na kol. Na mé mejzíle si lejste na mé artlop, funny joll. I na moc krk tu dá i mandy me sin stop. Mě cej lirbrukem se bajky jen se hud op. Sej mejzí jen se pěle numom bebop, marej z bobí.